prstov, když zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak, albo sonce, albo